Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Express, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje nové kreativní centrum pro mladé. Uherské Hradiště nakoupilo energie do roku 2029 a student z Uherského Hradiště ovládl krajské atletické finále.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum s názvem Garáž. Vzniknout má ve dvoře historického objektu v Pilařově ulici. Nabídne kavárnu, prostor pro společenskou práci, klubovnu i víceúčelový prostor pro výstavy a další akce. Centrum má sloužit především studentům a mladým lidem jako místo pro setkávání, práci i kulturní aktivity.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště nakoupilo energie pro město a 18 městských organizací až do roku 2029. Díky společnému nákupu na Českomoravské komoditní burze město očekává úsporu téměř 5 milionů korun. Zemní plyn bude v roce 2027 stát 997 korun za megawatt hodinu, tedy zhruba o 10% méně než letos.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovaci důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotními a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V krajském finále středoškolského atletického poháru v Holešově uspěl Jakub Všetula z gymnázia Uherského Hradiště. V soutěži dorostenců získal 2614 bodů a obsadil 1. místo. Druhý skončil Samuel Trojan z gymnázia Zlín. Třetí příčku vybojoval Krištofian Němec z Valašského Meziříčí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd.

0: Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Den uniformovaných sborů přilákal rekordních 16 000 lidí. Újezdec je po výstavbě opěrné zdi opět průjezdný. A kroměřížské Bčko ve Bzenci nebodovalo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Den uniformovaných sborů na kroměřížském letišti navštívilo v sobotu rekordních zhruba 16 000 lidí. Letošní 12. ročník byl zaměřený především na hasiče, kteří si připomněli 120 let od založení dobrovolných hasičů v Kroměříži. Návštěvníci viděli desítky kusů hasičské techniky, ukázky zásahů, ale také techniku policie, armády a dalších uniformovaných složek.
0: Uherskohradišťsko.
1: Řidiči už mohou bez omezení projíždět Újezdskem na Uherskohradišťsku. Na silnici druhé třídy mezi Újezdskem a Syrovínem skončila výstavba opěrné zdi a komunikace je znovu plně průjezdná. Nová železobetonová zeď je dlouhá 74 metrů a její výstavba stála více než 10,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice už začínají připravovat rozpočet na příští rok. Rada města schválila harmonogram jeho sestavení a projednání. První krok byl vyhodnocení letošního hospodaření. Do poloviny září jednotlivé odbory města, městská policie a městské organizace předložili své požadavky na příští rok. Následovat bude sestavení návrhu rozpočtu a jeho zveřejnění, aby se k němu mohla vyjádřit také veřejnost. Zastupitelé by měli rozpočet projednat a schválit v prosinci. Město zároveň připravuje i elektronický rozklikávací rozpočet, ve kterém budou moci lidé sledovat příjmy a výdaje města.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slávie Kroměříž v sobotu 3. října prohráli ve čtvrté lize ve Bzenci 0-1. O jedinou branku zápasu se postarali domácí, kteří rozhodli už v prvním poločase. Kroměříž tak zůstává po 9 odehraných zápasech s 5 body na 14. místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádio Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom počítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolivii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuhle tu zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře, než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším, ale u koček to je zajímavé. No pojďme zpátky, genetické analýzy ukázaly, že se její vývojová větev oddělila od příbuzných přibližně, a teď si držme klobouky, před 1,4 milionů let a jde o první nově pojmenovaný žijící druh divoké kočky už za více než století. Takže zatímco doma přesně víme, kde nám kočka v noci zhodí květináč a tak dále, tak v přírodě pořád existují kočky, které věda teprve poznává. To je krásné, já jsem tak ráda, že to nejsou jenom ty špatné zprávy, že by nám tady vymíralo všechno, ale že se prostě objevují i nový druh, třeba kočky. Tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být. A mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Ahoj, tady Romča. Představte si, že jdete po ulici a najednou ucítíte vůni. A během jedné vteřiny jste někde úplně jinde. V kuchyni u babičky, na dovolené, ve škole, nebo vedle člověka, na kterého jste už roky nemysleli. Jak je možné, že jeden obyčejný pach dokáže otevřít dveře do minulosti rychleji než fotografie? Čich má totiž velmi blízké spojení s oblastmi mozku, které souvisejí s emocemi a pamětí. A právě proto bývají vzpomínky vyvolané vůní často překvapivě živé. Vůně nehraje roli jen v tom, co si pamatujeme. Může ovlivnit i to, jak vnímáme lidi kolem sebe. A teď nemyslím parfém za 3000. Myslím člověka samotného, protože každý z nás má svůj vlastní tělesný pach. Jeho složení ovlivňuje řada faktorů a výzkum ukazuje, že tělesný pach může ovlivnit sociální vnímání i partnerskou přitažlivost. Takže ano, může se stát, že nám někdo voní a vůbec neumíme vysvětlit proč. A teď trochu provokace. Možná jsme někdy přesvědčeni, že nás dostal jeho úsměv, oči nebo hlas. A náš nos si mezi tím potichu říká svoje. A ne, neznamená to, že máme v nose zabudovaný seznam ideálních partnerů. Výzkum kolem takzvaných feromonů u lidí je mnohem složitější a některé populární teorie zdaleka nejsou tak jednoznačné, jak se občas tvrdí. Ale jedna věc je opravdu zajímavá. Vůně dokáže změnit náš pocit z člověka, místa nebo okamžiku, aniž bychom si toho museli vědomě všimnout. A možná právě proto některé vůně milujeme. A jiné bychom nejraději poslali na druhý konec republiky. Tak si to někdy zkuste. Až ucítíte vůni, která vás někam okamžitě přenese, nezastavujte se jen u toho, jestli vám voní. Zkuste si říct, kam mě právě vrátila, kdo tam byl, co se tehdy dělo a hlavně, jaký pocit se objevil jako první. A teď mě zajímá něco od vás. Která vůně vás dokáže během pár vteřin vrátit do nějakého místa, období nebo ke konkrétnímu člověku? Napište mi na Facebook Rádia Kroměříž. Třeba zjistíme, že některé vůně máme v hlavě uložené mnohem hlouběji, než jsme si mysleli. Krásný den!
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
2: To se nám to hvízdá. Hraní zda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje nové kreativní centrum pro mladé. Uherské Hradiště nakoupilo energie do roku 2029. A student z Uherského Hradiště ovládl krajské atletické finále.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum s názvem Garáž. Vzniknout má ve dvoře historického objektu v Pilařově ulici. Nabídne kavárnu, prostor pro společenskou práci, klubovnu i víceúčelový prostor pro výstavy a další akce. Centrum má sloužit především studentům a mladým lidem jako místo pro setkávání, práci i kulturní aktivity.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště nakoupilo energie pro město a 18 městských organizací až do roku 2029. Díky společnému nákupu na Českomoravské komoditní burze město očekává úsporu téměř 5 milionů korun. Zemní plyn bude v roce 2027 stát 997 korun za megawatt hodinu, tedy zhruba o 10% méně než letos.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovaci důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotními a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V krajském finále středoškolského atletického poháru v Holešově uspěl Jakub Všetula z gymnázia Uherského Hradiště. V soutěži dorostenců získal 2614 bodů a obsadil 1. místo. Druhý skončil Samuel Trojan z gymnázia Zlín. Třetí příčku vybojoval Krištofian Němec z Valašského Meziříčí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Hrajeme megahity 90. let. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu, široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
0: www.radiokroměříž.cz

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den. Pojďme na svět techniky. Humanoidní roboti se dostali přímo k operačnímu stolu, což zní děsivě. Při preklinické experimentu pracovali se standardními laparoskopickými nástroji při odstranění žlučníku u prasat v anestézii. Zásadní upřesnění je, že roboti nerozhodovali ani neopravovali autonomně. Jejich pohyby ovládali lidé prostřednictvím teleoperačního systému. Experiment ukazuje, že humanoidní konstrukce určená původně pro obecnější úkoly může technicky fungovat i v prostředí navrženém pro člověka a používat běžné chirurgické nástroje. Studie ale sama upozorňuje na technické překážky před případným klinickým nasazením, takže výsledek nelze interpretovat jako připravenost robota operovat pacienty. Díky bohu, na to si třeba ještě pár let počkáme. Každopádně technika jde dopředu. My na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Den uniformovaných sborů přilákal rekordních 16 000 lidí. Újezdec je po výstavbě opěrné zdi opět průjezdný. A kroměřížské Bčko ve Bzenci nebodovalo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Den uniformovaných sborů na kroměřížském letišti navštívilo v sobotu rekordních zhruba 16 000 lidí. Letošní 12. ročník byl zaměřený především na hasiče, kteří si připomněli 120 let od založení dobrovolných hasičů v Kroměříži. Návštěvníci viděli desítky kusů hasičské techniky, ukázky zásahů, ale také techniku policie, armády a dalších uniformovaných složek.
0: Uherskohradišťsko.
1: Řidiči už mohou bez omezení projíždět Újezdskem na Uherskohradišťsku. Na silnici druhé třídy mezi Újezdskem a Syrovínem skončila výstavba opěrné zdi a komunikace je znovu plně průjezdná. Nová železobetonová zeď je dlouhá 74 metrů a její výstavba stála více než 10,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice už začínají připravovat rozpočet na příští rok. Rada města schválila harmonogram jeho sestavení a projednání. První krok byl vyhodnocení letošního hospodaření. Do poloviny září jednotlivé odbory města, městská policie a městské organizace předložili své požadavky na příští rok. Následovat bude sestavení návrhu rozpočtu a jeho zveřejnění, aby se k němu mohla vyjádřit také veřejnost. Zastupitelé by měli rozpočet projednat a schválit v prosinci. Město zároveň připravuje i elektronický rozklikávací rozpočet, ve kterém budou moci lidé sledovat příjmy a výdaje města.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slávie Kroměříž v sobotu 3. října prohráli ve čtvrté lize ve Bzenci 0-1. O jedinou branku zápasu se postarali domácí, kteří rozhodli už v prvním poločase. Kroměříž tak zůstává po 9 odehraných zápasech s 5 body na 14. místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
2: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
3: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Čalec, tady Stráže z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Není.

Vykročíme pravou a přidáme levou ručku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
4: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no a já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
3: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Na Slovácku vrcholí vinobraní, úroda bude kvůli suchu menší. A zlínské florbalistky porazily Brno.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Práce se týkají úseku od křižovatky s náměstím Míru až po křižovatku s ulicí Třebíského. Součástí rekonstrukce bude odstranění starých vrstev, položení nového chodníku a úprava obrub. Oprava má být dokončena do konce letošního roku a vyjde zhruba na 3 800 000 korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Na Slovácku vrcholí letošní vinobraní. Vinaři letos sklízí kvůli vysokým teplotám a suchu výrazně méně hroznů. Podle údajů svazu vinařů může být letošní úroda v průměru o 30 až 40% nižší než obvykle. Na první ochutnávky mladých vínci ale jejich milovníci ještě musí počkat.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice na podzim plánují vysadit 70 stromů. Více o tom tisková mluvčí města Luhačovic Hana Srncová.
2: Luhačovice plánují ještě letos na podzim vysadit 72 stromů. Zastupitelé na výsadbu schválili 860 tisíc korun. Masarykově ulici přibudou 4 lípy srdčité a 21 ambroní západních, které na podzim zaujmou výraznými barvami listů. U nové lávky v družstevní ulici je navržený javor mléč. Zahradní čtvrť doplní 32 okrasných třešní ptačích a pás kvetoucích keřů z levandulí. V Solné ulici u městské plovárny a parkovacího domu město plánuje 14 dřezovců trojtrných. Výběr stromů i vhodných míst město konzultovalo s odborníky. Důležitá bude také příprava půdy, aby měly kořeny dostatek prostoru, vody a vzduchu. Na první etapu chce město navázat další výsadbou.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalistky Zlína si připsali první ligové vítězství. Ve čtvrtém kole první ligy porazili doma brněnské Gullivers 6-4 a získali důležité 3 body. Zápas rozhodla především první třetina, po které Zlín vedl o několik branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na rádiu Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom počítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolívii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuhle tu zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře, než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším, ale u koček to je zajímavé. No pojďme zpátky, genetické analýzy ukázaly, že se její vývojová větev oddělila od příbuzných přibližně, a teď si držme klobouky, před 1,4 milionů let a jde o první nově pojmenovaný žijící druh divoké kočky už za více než století. Takže zatímco doma přesně víme, kde nám kočka v noci zhodí květináč a tak dále, tak v přírodě pořád existují kočky, které věda teprve poznává. To je krásné. Já jsem tak ráda, že to nejsou jenom ty špatné zprávy, že by nám tady vymíralo všechno, ale že se prostě objevují i nový druh, třeba kočky. Tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být. A mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: www.radiokroměříž.cz

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 8.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž spouští rezervace svatebních termínů na rok 2027. Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion a kroměřížský dorost porazil Spartu Brno.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská matrika začne od 2. listopadu přijímat rezervace termínu svatebních obřadů na rok 2027. Snoubenci si budou moci vybrat celkem z 33 sobot. Rezervaci lze vyřídit osobně na matrice v budově radnice nebo telefonicky. Svatební obřady se budou konat také v dalších místech, například v arcibiskupském zámku, podzámecké zahradě nebo v Květné zahradě.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Nový zimní stadion v Uherském Hradišti o víkendu poprvé přivítal sportovce i veřejnost. Místní hokejisté si zahráli první domácí zápasy a stadion nabízí 2 ledové plochy. Stadion přišel na zhruba 447 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice od 1. ledna 2027 umožní drobným podnikatelům a firmám zapojit se do městského systému sběru odpadu. Podmínkou bude písemná smlouva a úhrada podle schváleného ceníku. Služba bude zahrnovat například směsný komunální odpad, papír, plasty, nápojové kartony a sklo. Podnikatelé ale budou moci systém využívat jen na základě uzavřené smlouvy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Starší dorostenci hanácké Slávie Kroměříž v sobotu porazili na domácím hřišti Spartu Brno 3-0. Kroměřiští rozhodli o vítězství postupně ve všech 3 třetinách zápasu a připsali si další body do soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Rádio Kroměříž i ve Zlíně. Otrokovicích a na Pajedlech. Na 107 FM. Rádio Kroměříž s

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: If I should stay.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je na světě nejpopulárnější? Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Nejpopulárnějším nápojem je čaj. Co se týká jídla, tak nejpopulárnější je pizza. Banán je nejpopulárnějším ovocem. Když zajdeme do fast foodu, volba je jasná, je to burger. Mezi sladkostmi nejpopulárnější čokoláda. Další kategorií jsou mazlíčci. Tady králuje pes. Která barva na světě je nejpopulárnější? Modrá. Kam na prázdniny? Nejpopulárnější destinací je Paříž. Který druh hudby je nejpopulárnější na světě? Je to pop. Angličtina je jasnou volbou pro nejpopulárnější jazyk. Mezi květinami je jasnou volbou královna květin růže. A nejpopulárnějším svátkem na světě jsou Vánoce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Na Slovácku vrcholí vinobraní, úroda bude kvůli suchu menší. A zlínské florbalistky porazily Brno.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Práce se týkají úseku od křižovatky s náměstím Míru až po křižovatku s ulicí Třebíského. Součástí rekonstrukce bude odstranění starých vrstev, položení nového chodníku a úprava obrub. Oprava má být dokončena do konce letošního roku a vyjde zhruba na 3 800 000 korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Na Slovácku vrcholí letošní vinobraní. Vinaři letos sklízí kvůli vysokým teplotám a suchu výrazně méně hroznů. Podle údajů svazu vinařů může být letošní úroda v průměru o 30 až 40% nižší než obvykle. Na první ochutnávky mladých vínci ale jejich milovníci ještě musí počkat.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice na podzim plánují vysadit 70 stromů. Více o tom tisková mluvčí města Luhačovic Hana Srncová.
2: Luhačovice plánují ještě letos na podzim vysadit 72 stromů. Zastupitelé na výsadbu schválili 860 tisíc korun. Masarykově ulici přibudou 4 lípy srdčité a 21 ambroní západních, které na podzim zaujmou výraznými barvami listů. U nové lávky v družstevní ulici je navržen javor mléč. Zahradní čtvrť doplní 32 okrasných třešní ptačích a pás kvetoucích keřů z levandulí. V Solné ulici u městské plovárny a parku domu město plánuje 14 dřezovců trojtrných. Výběr stromů i vhodných míst město konzultovalo s odborníky. Důležitá bude také příprava půdy, aby měly kořeny dostatek prostoru, vody a vzduchu. Na první etapu chce město navázat další výsadbou.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalistky Zlína si připsali první ligové vítězství. Ve čtvrtém kole první ligy porazili doma brněnské Gullivers 6-4 a získali důležité 3 body. Zápas rozhodla především první třetina, po které Zlín vedl o několik branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Ahoj, tady Romča. Představte si, že jdete po ulici a najednou ucítíte vůni. A během jedné vteřiny jste někde úplně jinde. V kuchyni u babičky, na dovolené, ve škole, nebo vedle člověka, na kterého jste už roky nemysleli. Jak je možné, že jeden obyčejný pach dokáže otevřít dveře do minulosti rychleji než fotografie? Čich má totiž velmi blízké spojení s oblastmi mozku, které souvisejí s emocemi a pamětí. A právě proto bývají vzpomínky vyvolané vůní často překvapivě živé. Vůně nehraje roli jen v tom, co si pamatujeme. Může ovlivnit i to, jak vnímáme lidi kolem sebe. A teď nemyslím parfém za 3000. Myslím člověka samotného, protože každý z nás má svůj vlastní tělesný pach. Jeho složení ovlivňuje řada faktorů a výzkum ukazuje, že tělesný pach může ovlivnit sociální vnímání i partnerskou přitažlivost. Takže ano, může se stát, že nám někdo voní a vůbec neumíme vysvětlit proč. A teď trochu provokace. Možná jsme někdy přesvědčeni, že nás dostal jeho úsměv, oči nebo hlas. A náš nos si mezi tím potichu říká svoje. A ne, neznamená to, že máme v nose zabudovaný seznam ideálních partnerů. Výzkum kolem takzvaných feromonů u lidí je mnohem složitější a některé populární teorie zdaleka nejsou tak jednoznačné, jak se občas tvrdí. Ale jedna věc je opravdu zajímavá. Vůně dokáže změnit náš pocit z člověka, místa nebo okamžiku, aniž bychom si toho museli vědomě všimnout. A možná právě proto některé vůně milujeme. A jiné bychom nejraději poslali na druhý konec republiky. Tak si to někdy zkuste. Až ucítíte vůni, která vás někam okamžitě přenese, nezastavujte se jen u toho, jestli vám voní. Zkuste si říct, kam mě právě vrátila, kdo tam byl, co se tehdy dělo a hlavně, jaký pocit se objevil jako první. A teď mě zajímá něco od vás. Která vůně vás dokáže během pár vteřin vrátit do nějakého místa, období nebo ke konkrétnímu člověku? Napište mi na Facebook Rádia Kroměříž. Třeba zjistíme, že některé vůně máme v hlavě uložené mnohem hlouběji, než jsme si mysleli. Krásný den!
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím,

0: 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz
3: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
4: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: I na Hradišťsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž spouští rezervace svatebních termínů na rok 2027. Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion a kroměřížský dorost porazil Spartu Brno.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská matrika začne od 2. listopadu přijímat rezervace termínu svatebních obřadů na rok 2027. Snoubenci si budou moci vybrat celkem z 33 sobot. Rezervaci lze vyřídit osobně na matrice v budově radnice nebo telefonicky. Svatební obřady se budou konat také v dalších místech, například v arcibiskupském zámku, podzámecké zahradě nebo v Květné zahradě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Nový zimní stadion v Uherském Hradišti o víkendu poprvé přivítal sportovce i veřejnost. Místní hokejisté si zahráli první domácí zápasy a stadion nabízí 2 ledové plochy. Stadion přišel na zhruba 447 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice od 1. ledna 2027 umožní drobným podnikatelům a firmám zapojit se do městského systému sběru odpadu. Podmínkou bude písemná smlouva a úhrada podle schváleného ceníku. Služba bude zahrnovat například směsný komunální odpad, papír, plasty, nápojové kartony a sklo. Podnikatelé ale budou moci systém využívat jen na základě uzavřené smlouvy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Starší dorostenci hanácké Slávie Kroměříž v sobotu porazili na domácím hřišti Spartu Brno 3-0. Kroměřiští rozhodli o vítězství postupně ve všech třech třetinách zápasu a připsali si další body do soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, krásný den. Pojďme na svět techniky. Humanoidní roboti se dostali přímo k operačnímu stolu, což zní děsivě. Při preklinické experimentu pracovali se standardními laparoskopickými nástroji při odstranění žlučníku u prasat v anestézii. Zásadní upřesnění je, že roboti nerozhodovali ani neopravovali autonomně. Jejich pohyby ovládali lidé prostřednictvím teleoperačního systému. Experiment ukazuje, že humanoidní konstrukce určená původně pro obecnější úkoly může technicky fungovat i v prostředí navrženém pro člověka a používat běžné chirurgické nástroje. Studie ale sama upozorňuje na technické překážky před případným klinickým nasazením, takže výsledek nelze interpretovat jako připravenost robota operovat pacienty. Díky bohu na to si třeba ještě pár let počkáme. Každopádně technika jde dopředu. My na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
3: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service, už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice 1 sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snad vždy

0: Bojím se, že každý men ve schránce najdu ostraku.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Na Slovácku vrcholí vinobraní, úroda bude kvůli suchu menší. A zlínské florbalistky porazily Brno.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Práce se týkají úseku od křižovatky s náměstím Míru až po křižovatku s ulicí Třebíského. Součástí rekonstrukce bude odstranění starých vrstev, položení nového chodníku a úprava obrub. Oprava má být dokončena do konce letošního roku a vyjde zhruba na 3 800 000 korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Na Slovácku vrcholí letošní vinobraní. Vinaři letos sklízí kvůli vysokým teplotám a suchu výrazně méně hroznů. Podle údajů svazu vinařů může být letošní úroda v průměru o 30 až 40% nižší než obvykle. Na první ochutnávky mladých vínci ale jejich milovníci ještě musí počkat.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice na podzim plánují vysadit 70 stromů. Více o tom tisková mluvčí města Luhačovic Hana Srncová.
2: Luhačovice plánují ještě letos na podzim vysadit 72 stromů. Zastupitelé na výsadbu schválili 860 tisíc korun. Masarykově ulici přibudou 4 lípy srdčité a 21 ambroní západních, které na podzim zaujmou výraznými barvami listů. U nové lávky v družstevní ulici je navržen javor mléč. Zahradní čtvrť doplní 32 okrasných třešní ptačích a pás kvetoucích keřů s levandulí. V Solné ulici u městské plovárny a parku domu město plánuje 14 dřezovců trojtrných. Výběr stromů i vhodných míst město konzultovalo s odborníky. Důležitá bude také příprava půdy, aby měly kořeny dostatek prostoru vody a vzduchu. Na první etapu chce město navázat další výsadbou.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalistky Zlína si připsali první ligové vítězství. Ve čtvrtém kole první ligy porazili doma brněnské Gullivers 6-4 a získali důležité 3 body. Zápas rozhodla především první třetina, po které Zlín vedl o několik branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
4: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz.
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná Jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, Jablečný den a farmářské trhy.
2: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: into dust. All that I adore.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž spouští rezervace svatebních termínů na rok 2027. Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion a kroměřížský dorost porazil Spartu Brno.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížská matrika začne od 2. listopadu přijímat rezervace termínu svatebních obřadů na rok 2027. Snoubenci si budou moci vybrat celkem z 33 sobot. Rezervaci lze vyřídit osobně na matrice v budově radnice nebo telefonicky. Svatební obřady se budou konat také v dalších místech, například v arcibiskupském zámku, podzámecké zahradě nebo v Květné zahradě.
1: Uhersko Hradišťko.
2: Nový zimní stadion v Uherském Hradišti o víkendu poprvé přivítal sportovce i veřejnost. Místní hokejisté si zahráli první domácí zápasy a stadion nabízí 2 ledové plochy. Stadion přišel na zhruba 447 milionů korun.
1: Zlínsko.
2: Otrokovice od 1. ledna 2027 umožní drobným podnikatelům a firmám zapojit se do městského systému sběru odpadu. Podmínkou bude písemná smlouva a úhrada podle schváleného ceníku. Služba bude zahrnovat například směsný komunální odpad, papír, plasty, nápojové kartony a sklo. Podnikatelé ale budou moci systém využívat jen na základě uzavřené smlouvy.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Starší dorostenci hanácké Slávie Kroměříž v sobotu porazili na domácím hřišti Spartu Brno 3-0. Kroměříži rozhodli o vítězství postupně ve všech 3 třetinách zápasu a připsali si další body do soutěže.
1: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
1: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
4: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je na světě nejpopulárnější? Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Nejpopulárnějším nápojem je čaj. Co se týká jídla, tak nejpopulárnější je pizza. Banán je nejpopulárnějším ovocem. Když zajdeme do fast foodu, volba je jasná, je to burger. Mezi sladkostmi nejpopulárnější čokoláda. Další kategorií jsou mazlíčci. Tady kraluje pes. Která barva na světě je nejpopulárnější? Modrá. Kam na prázdniny? Nejpopulárnější destinací je Paříž. Který druh hudby je nejpopulárnější na světě? Je to pop. Angličtina je jasnou volbou pro nejpopulárnější jazyk. Mezi květinami je jasnou volbou královna květin růže. A nejpopulárnějším svátkem na světě jsou Vánoce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutná

0: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Na Slovácku vrcholí vinobraní, úroda bude kvůli suchu menší. A zlínské florbalistky porazily Brno.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Práce se týkají úseku od křižovatky s náměstím Míru až po křižovatku s ulicí Třebíského. Součástí rekonstrukce bude odstranění starých vrstev, položení nového chodníku a úprava obrub. Oprava má být dokončena do konce letošního roku a vyjde zhruba na 3 800 000 korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Na Slovácku vrcholí letošní vinobraní. Vinaři letos sklízí kvůli vysokým teplotám a suchu výrazně méně hroznů. Podle údajů svazu vinařů může být letošní úroda v průměru o 30 až 40% nižší než obvykle. Na první ochutnávky mladých vínci ale jejich milovníci ještě musí počkat.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice na podzim plánují vysadit 70 stromů. Více o tom tisková mluvčí města Luhačovic Hana Srncová.
2: Luhačovice plánují ještě letos na podzim vysadit 72 stromů. Zastupitelé na výsadbu schválili 860 tisíc korun. Masarykově ulici přibudou 4 lípy srdčité a 21 ambroní západních, které na podzim zaujmou výraznými barvami listů. U nové lávky v družstevní ulici je navržen javor mléč. Zahradní čtvrť doplní 32 okrasných třešní ptačích a pás kvetoucích keřů s levandulí. V Solné ulici u městské plovárny a parku parkovacího domu město plánuje 14 dřezovců trojtrných. Výběr stromů i vhodných míst město konzultovalo s odborníky. Důležitá bude také příprava půdy, aby měly kořeny dostatek prostoru vody a vzduchu. Na první etapu chce město navázat další výsadbou.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalistky Zlína si připsali první ligové vítězství. Ve čtvrtém kole první ligy porazili doma brněnské Gullivers 6-4 a získali důležité 3 body. Zápas rozhodla především první třetina, po které Zlín vedl o několik branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu, takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
6: Tento den, kdy mi jen sami vpřed.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.

0: To střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz
1: 103,3, 107 a 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž, buďte s námi.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž spouští rezervace svatebních termínů na rok 2027. Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion a kroměřížský dorost porazil Spartu Brno.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská matrika začne od 2. listopadu přijímat rezervace termínu svatebních obřadů na rok 2027. Snoubenci si budou moci vybrat celkem z 33 sobot. Rezervaci lze vyřídit osobně na matrice v budově radnice nebo telefonicky. Svatební obřady se budou konat také v dalších místech, například v arcibiskupském zámku, podzámecké zahradě nebo v Květné zahradě.
0: Uhersko Hradišťsko.
1: Nový zimní stadion v Uherském Hradišti o víkendu poprvé přivítal sportovce i veřejnost. Místní hokejisté si zahráli první domácí zápasy a stadion nabízí 2 ledové plochy. Stadion přišel na zhruba 447 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice od 1. ledna 2027 umožní drobným podnikatelům a firmám zapojit se do městského systému sběru odpadu. Podmínkou bude písemná smlouva a úhrada podle schváleného ceníku. Služba bude zahrnovat například směsný komunální odpad, papír, plasty, nápojové kartony a sklo. Podnikatelé ale budou moci systém využívat jen na základě uzavřené smlouvy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Starší dorostenci Hanácké Slávie Kroměříž v sobotu porazili na domácím hřišti Spartu Brno 3-0. Kroměříští rozhodli o vítězství postupně ve všech 3 třetinách zápasu a připsali si další body do soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž.
1: Ahoj, tady Romča. Představte si, že jdete po ulici a najednou ucítíte vůni. A během jedné vteřiny jste někde úplně jinde. V kuchyni u babičky, na dovolené, ve škole, nebo vedle člověka, na kterého jste už roky nemysleli. Jak je možné, že jeden obyčejný pach dokáže otevřít dveře do minulosti rychleji než fotografie? Čich má totiž velmi blízké spojení s oblastmi mozku, které souvisejí s emocemi a pamětí. A právě proto bývají vzpomínky vyvolané vůní často překvapivě živé. Vůně nehraje roli jen v tom, co si pamatujeme. Může ovlivnit i to, jak vnímáme lidi kolem sebe. A teď nemyslím parfém za 3000. Myslím člověka samotného, protože každý z nás má svůj vlastní tělesný pach. Jeho složení ovlivňuje řada faktorů a výzkum ukazuje, že tělesný pach může ovlivnit sociální vnímání i partnerskou přitažlivost. Takže ano, může se stát, že nám někdo voní a vůbec neumíme vysvětlit proč. A teď trochu provokace. Možná jsme někdy přesvědčeni, že nás dostal jeho úsměv, oči nebo hlas. A náš nos si mezi tím potichu říká svoje. A ne, neznamená to, že máme v nose zabudovaný seznam ideálních partnerů. Výzkum kolem takzvaných feromonů u lidí je mnohem složitější a některé populární teorie zdaleka nejsou tak jednoznačné, jak se občas tvrdí. Ale jedna věc je opravdu zajímavá. Vůně dokáže změnit náš pocit z člověka, místa nebo okamžiku, aniž bychom si toho museli vědomě všimnout. A možná právě proto některé vůně milujeme. A jiné bychom nejraději poslali na druhý konec republiky. Tak si to někdy zkuste. Až ucítíte vůni, která vás někam okamžitě přenese, nezastavujte se jen u toho, jestli vám voní. Zkuste si říct, kam mě právě vrátila, kdo tam byl, co se tehdy dělo a hlavně, jaký pocit se objevil jako první. A teď mě zajímá něco od vás. Která vůně vás dokáže během pár vteřin vrátit do nějakého místa, období nebo ke konkrétnímu člověku? Napište mi na Facebook Rádia Kroměříž. Třeba zjistíme, že některé vůně máme v hlavě uložené mnohem hlouběji, než jsme si mysleli. Krásný den!
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workout

0: Na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: What do I know?
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Na Slovácku vrcholí vinobraní, úroda bude kvůli suchu menší. A zlínské florbalistky porazili Brno.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Práce se týkají úseku od křižovatky s náměstím Míru až po křižovatku s ulicí Třebíského. Součástí rekonstrukce bude odstranění starých vrstev, položení nového chodníku a úprava obrub. Oprava má být dokončena do konce letošního roku a vyjde zhruba na 3 800 000 korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Na Slovácku vrcholí letošní vinobraní. Vinaři letos sklízí kvůli vysokým teplotám a suchu výrazně méně hroznů. Podle údajů svazu vinařů může být letošní úroda v průměru o 30 až 40% nižší než obvykle. Na první ochutnávky mladých vínci ale jejich milovníci ještě musí počkat.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice na podzim plánují vysadit 70 stromů. Více o tom tisková mluvčí města Luhačovic Hana Srncová.
2: Luhačovice plánují ještě letos na podzim vysadit 72 stromů. Zastupitelé na výsadbu schválili 860 tisíc korun. Masarykově ulici přibudou 4 lípy srdčité a 21 ambroní západních, které na podzim zaujmou výraznými barvami listů. U nové lávky v družstevní ulici je navržen javor mléč. Zahradní čtvrť doplní 32 okrasných třešní ptačích a pás kvetoucích keřů z levandulí. V Solné ulici u městské plovárny a parku domu město plánuje 14 dřezovců trojtrných. Výběr stromů i vhodných míst město konzultovalo s odborníky. Důležitá bude také příprava půdy, aby měly kořeny dostatek prostoru, vody a vzduchu. Na první etapu chce město navázat další výsadbou.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalistky Zlína si připsali první ligové vítězství. Ve čtvrtém kole první ligy porazili doma brněnské Gullivers 6-4 a získali důležité 3 body. Zápas rozhodla především první třetina, po které Zlín vedl o několik branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, krásný den. Pojďme na svět techniky. Humanoidní roboti se dostali přímo k operačnímu stolu, což zní děsivě. Při preklinické experimentu pracovali se standardními laparoskopickými nástroji při odstranění žlučníku u prasat v anestézii. Zásadní upřesnění je, že roboti nerozhodovali ani neopravovali autonomně. Jejich pohyby ovládali lidé prostřednictvím teleoperačního systému. Experiment ukazuje, že humanoidní konstrukce určená původně pro obecnější úkoly může technicky fungovat i v prostředí navrženém pro člověka a používat běžné chirurgické nástroje. Studie ale sama upozorňuje na technické překážky před případným klinickým nasazením, takže výsledek nelze interpretovat jako připravenost robota operovat pacienty. Díky bohu na to si třeba ještě pár let počkáme. Každopádně technika jde dopředu. My na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je na světě nejpopulárnější? Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Nejpopulárnějším nápojem je čaj. Co se týká jídla, tak nejpopulárnější je pizza. Banán je nejpopulárnějším ovocem. Když zajdeme do fast foodu, volba je jasná, je to burger. Mezi sladkostmi je nejpopulárnější čokoláda. Další kategorií jsou mazlíčci. Tady kraluje pes. Která barva na světě je nejpopulárnější? Modrá. Kam na prázdniny? Nejpopulárnější destinací je Paříž. Který druh hudby je nejpopulárnější na světě? Je to pop. Angličtina je jasnou volbou pro nejpopulárnější jazyk. Mezi květinami je jasnou volbou královna květin růže. A nejpopulárnějším svátkem na světě jsou Vánoce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž spouští rezervace svatebních termínů na rok 2027. Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion a kroměřížský dorost porazil Spartu Brno.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská matrika začne od 2. listopadu přijímat rezervace termínu svatebních obřadů na rok 2027. Snoubenci si budou moci vybrat celkem z 33 sobot. Rezervaci lze vyřídit osobně na matrice v budově radnice nebo telefonicky. Svatební obřady se budou konat také v dalších místech, například v arcibiskupském zámku, podzámecké zahradě nebo v Květné zahradě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Nový zimní stadion v Uherském Hradišti o víkendu poprvé přivítal sportovce i veřejnost. Místní hokejisté si zahráli první domácí zápasy a stadion nabízí 2 ledové plochy. Stadion přišel na zhruba 447 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice od 1. ledna 2027 umožní drobným podnikatelům a firmám zapojit se do městského systému sběru odpadu. Podmínkou bude písemná smlouva a úhrada podle schváleného ceníku. Služba bude zahrnovat například směsný komunální odpad, papír, plasty, nápojové kartony a sklo. Podnikatelé ale budou moci systém využívat jen na základě uzavřené smlouvy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Starší dorostenci hanácké Slávie Kroměříž v sobotu porazili na domácím hřišti Spartu Brno 3-0. Kroměřiští rozhodli o vítězství postupně ve všech 3 třetinách zápasu a připsali si další body do soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jsem vůně, kterou plaveš. Když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neohraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova.

0: 독재 모양이야. 그렇게 아스폰 스노바 딱 좁새 모예미야.
1: Posloucháte megahity milénia právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Dive in Life je název kapely v dnešním rokovém žvanci. Od mikrofonu vás zdravím Lupo a já zdravím taky kluky, tři členy téhle kapely, takže kluci se nám představí, ahoj, ahoj.
2: Tak, já jsem Michal, hraju na basu.
3: Já jsem Filip, hraju na kytaru, jsem tam něco, tak křičím do mikrofonu.
4: Já jsem Vojta, jenom křičím do mikrofonu.
1: Tak kluci se nám představili a my se můžeme pustit do té první písničky dnešního rokového žvance, trošku ji rozpiplat, něco o ní říct a kluci z kapely Dive in Life už mají nachystanou tu první věc dnešní hodinky s něma.
4: Vyberem písničku, kterou jsme pustili jako první single z nový desky Before the World is Doomed.
1: Kluci, vy zpíváte anglicky, takže bychom posluchačům rokového žvance na rádiu Kroměříž mohli aspoň přiblížit, o čem ten text je v téhle skladbě.
4: Je to písnička o tom, že se celý svět zřítí do sraček. Aha, že jediný, co je potřeba k tomu, aby vyhrálo zlo, je, když dobrý lidi nebudou dělat nic, tak je to takový trošku motivační, aby dobrý lidi začali dělat aspoň něco. Ono to občas stačí.
1: No, nestačí, protože náš národ je jak fotbalové utkání mezi Spartou a Baníkem. Dvě půlky, které by se nejradši pobily, ale ono se to spraví. Doufám, že se to spraví. Když ne, tak mám kamarády po celém světě a někteří mě už před 4 rokama zvali do Austrálie, do Ameriky, že tam můžu jít s celou rodinou, že tam budu mít svou práci a tak dále, ale mně se tady líbí a teď si můžeme říct něco o videoklipu k téhle písnice.
4: Before the World is Doomed máme klip, vlastně první klip, kde se historicky objevují naše těla. To znamená, že není animovaný a není to lyric video, ale protože jsme stydliví kluci, tak tam nemáme ksichty.
1: A já už jenom dodám, že přejeme všichni příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: S mými dnešními hosty Michalem Filipem a Vojtou vlastně vstupujeme do druhého vstupu dnešního podvečera a já bych se kluku rovnou zeptal, kdy kapela Dive in Life vznikla.
3: Kapela vznikla někdy kolem roku 22, mám pocit to bylo, kdy vlastně já, brácha Bubeník a Pavel, druhý kytarista, co tu s náma nejsou dneska, tak jsme spolu hráli předtím v kapele Break Your Ego, která chcípla s covidem, řekněme, tak nějak se to celý rozpadlo, když se nedalo moc hrát a protože nám to po relativně krátké době začalo chybět, tak jsme si říkali, že dáme dohromady něco dalšího, tentokrát trochu tvrdšího, a tak vznikly Dive in Life.
2: No a já teď dám, myslím, místo aj Michalovi, protože přišel pozdě do kapely a on by mohl něco říct k tomu.
4: Je to tak, já jsem vlastně přišel na post basáka, dá se říct tak náhodou, protože jsme se s Vojtou seznámili v hospodě, kde jinde. Ukazoval, že má kapelu, říkám, super, a kytaristu nehledáte? Říkal, kytaristu nehledáme, hledáme basáka, nehraješ na basu? Nehraju, hrál jsem na kytaru, na basu nehraju, ale tak zkusím to, no. A tak se ze mě stal basák.
2: Je to ta nejklasičtější cesta, kde se kapely dávají dohromady, je hospoda. A to, že z kytaristu bývají výborní basáci, to je jasná věc. Ale teď otázka ještě na Filipa, protože ten by taky mohl k tomuto něco dodat.
5: A já jsem do kapely přišel jako poslední, de facto jako nejvíc kýčovou cestou, jak jde, což znamená přes inzerát, že tam hledali kytaristu, tak jsem se přihlásil, protože se mi líbila ta jejich muzika. A slovo dalo slovo, absolvoval jsem v podstatě vstupní pohovor do práce a nějak to klaplo prostě, no.
2: Já si myslím, že klaplo a klaplo to dobře, protože máte skvělou muziku, ale teď si pojďme uvíct tu další písničku, kterou si v zápětí v rokovém žvanci pustíme.
4: No máme jedno vlastně kompletní album, to je teď vlastně debutové album Comfort of Collapse, které vyšlo nedávno asi před 2 měsíci a pak máme ještě EPčko Reality Revealed, které vlastně vyšlo před rokem.
2: A písnička, která teď následuje?
3: Freedom of Choice.

0: Možná už je ten čas na nějaký ten tragikomický příběh nebo nějaký vtípek, které tady účastníky rokového žvance vždycky nutím říct. Má něco v záloze i kapela Dive in Life?
1: Tak na tragikomický příběhy v kapele je u nás specialista Vojta, který mu to tolerujeme na zkouškách a na koncertech mu to výslovně zakazujeme. I několikrát během koncertu, ale on to stejně používá, takže...
2: Jo, já mám zakázáno říkat vtipy, no. Já mám výborný smysl pro humor, já jako víš, jak se říká doktorovi pro pandy? Pan doktor.
0: Než mi to donde, přesně o tom to je vlastně metalový vtip, rychlý jak cip.
1: Badum.
2: Co víš, co dělá katolík, když se mu ucpe vana? Modlí se za odpuštění.
3: A je hrozná škoda, že to tady jako nevidíte, protože přesně tak, jak se tvářím teďka, tak se tvářím i na koncertech, protože tohle tam běžně používám.
2: To je nejlepší humor, ty vole. Pak jsou ještě vtipy o holokaustu a o židech, a to se nesmí, že? A já miluju tady ten humor, protože ten bolí všechny v místnosti. Prostě. To asi, já si to jako extrémně užívám, to, jak to všechny bolí.
0: Měl si pustit tu třetí písničku dnešního rokového žvance s kapelou Dive in Life, která to bude teď.
1: Tak jako třetí si pustíme Comeback, která je nahraná, tuším, že po čtvrtý už dokonce. S tím, že teda Comeback jako takovej, tak vyšel úplně jako první single od kapely Dive in Life, díky které jsem se vlastně do kapely přidal pak i já, protože to měli myslím na tom inzerátu.
3: Tak a vlastně úplně v původní verzi, která se dá ještě dohledat na YouTube, tak je vlastně ještě s druhým zpěvákem, který u nás zpíval s Vlaďou, tímhle bychom ho mohli pozdravit, tak čau Vlaďo z rádia.
2: Čau Vlaďo.
3: Který už bohužel vlastně s náma nespívá. Tak přejeme příjemný poslech.
1: K tanci a poslechu Dive in Life.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pro ty, co si pustili teď Rádio Kroměříž, vysíláme rokový žvanec a mými dnešními hosty jsou kapela Dive in Life a my vybíráme už čtvrtý kousek dnešní hodinkové záležitosti s touhle kapelou.
2: Sad Little Memory. Sad Little Memory je první z taková pomalejší, smutnější věc, kterou jsme dělali. Máme ji v kapele všichni rádi, zejména Filip, který si na ní vždycky zláme prsty, protože to intro akustický je jako tak, no, nehraje se to úplně snadno, když nemáte 2 metry a prsty prostě jako přes 2 oktávy, takže, ale naučil se to, je to chlapec šikovný. No jinak jsme to točili, jsme to na VUTčku brněnským a nádherná věc tady od té písničce je, že tam zrovna měli zapůjčený 2 furchy na nějaké jako měření, už nevím, co tam s nima dělali, a byli tak moc jako hodní, že nám je dovolili si je půjčit na to nahrávání, takže je to nahraný v podstatě na nejlepší akustickou kytaru na světě.
3: No, takže můžete vyzvat nějaké vdovy k tanci a hrajeme naši nejsmutnější a nejpomalejší píseň od kapely Dive in Life. Sad Little Memory.

0: Hoši, můj receptor kvality muziky, tady Husina na rukou opravdu zabral, chlupy stojí. My jsme s mými dnešními hosty Michalem Vojtou a Filipem z kapely Dive in Life probrali už nějaké věci, ale nedostali jsme se k tomu, dá se říct podstatnému, co ovlivnilo vás jako muzikanty, která kapela, jaký styl?
1: Já jsem odkojený Metallicou, System of a Down, přelomovým, že jo, numetalem, jako s Linkin Parkama, Limp Bizkitama, takovýma věcma. A potom metalcorem, no, takže...
0: No, mě některé ty písničky vlastně připomínají ty systémy.
1: System of a Down. Já jsem to slyšel už asi od 20 lidí a dělalo mi hrozně dlouho hrozný problém to tam jako najít, že mi to přijde jako přirozený to dělat takhle tu hudbu a už jsem konečně asi pochopil, co tím ty lidi myslejí a beru to jako poklon samozřejmě. No a tak já taky trochu mečím, když zpívám, že jo, ten Serge taky mečí.
2: No to je takový.
0: Pojďme si uvíct teda další písničku, kterou si teď v zápěti pustíme.
1: 20 Demons, povídej, Mišo.
3: Tak, 20 Demons. Je to song, který by si měl každý v tom najít vlastně to své. Kdo umí anglicky, samozřejmě. A kdo neumí anglicky, tak tomu to teďka samozřejmě řeknem. Je to píseň o závislostech. Je to o tom, že sice je pěkné, že nám alkohol, drogy, cigarety dají chvilku radosti, ale větší chvilku života nám to potom vezme. Takže 20 Demons, vlastně 20 démonů. Já jsem si to například vyložil jako 20 cigaret v krabičce nebo 20 piv v base.
1: Doufáme, že tato písnička nepřesvědčí fanoušky Rádia Kroměříž, aby ho vypli.
0: Nebuď pesimista, určitě to neudělají, protože na Rádio Kroměříž určitě ty své fanoušky získáte. Tahle muzika je skvělá a já už popřeju opět jenom příjemný poslech.
3: Tak když jsme u těch závislostí, tak si sedněte, otevřete si pivko, zapalte si cigárku a poslechněte si naši písničku 20 Demons.

0: Já si myslím, že úplně perfektní skladba, výborná aranž, perfektně zahraný. Zkrátka nemá to chybu a já jdu teď vařit kafe a vy si uveďte další písničku.
1: Další písničkou, kterou si pustíme, bude Now I See, což je konečně vymyšlený název pro písničku, kterou jsme hráli asi rok na koncertech, aniž bychom věděli, jak se jmenuje. Říkali jsme ji Eminem a...
2: Je inspirovaná neznámým zpěvákem rapovým, protože je to dost taková rapovaná písnička.
1: Jo, přesně.
2: Rapovaný track, ať to zní drsně teda.
1: Rapovaný track, vole.
3: Jo, tady u téhle si myslím, že jsme zabrouzali jako spíš do toho nu-metalu.
1: Jo, hodně no. A hlavně se nemůžem dopočítat toho začátku vždycky, protože se bubeník rozhodl, že tam bude 6 dob místo 8. Což zmatuje všechny přítomní vždycky.
3: Jo, máme tě rádi, Jacobe.
1: I love you.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Tady musím opět mé dnešní hosty kapelu Dive in Life pochválit, protože opravdu má to koule. A já teď na Michala, protože Michal je odsaď a utekl nám taky do Brna. Jako Honza nezval do Prahy a Hans Sedlář a tak dále. Všichni muzikanti utíkají někam. Proč to?
2: No, tak můžeme to podat tak, jako že tady sice na Zlínsku super, jo, ale v Brně těch hospod je prostě víc, no, tak život je tam pohodovější, Brno, Zlatá loď, tam se prostě, tam se žije jinak, no.
1: Teď bychom našim posluchačům Rádia Kroměříž, protože vím, že budete hrát i v Kroměříži, tak o tom bychom mohli taky požvanit.
2: Tak v Kroměříži budeme hrát 20. listopadu, bude to vlastně součást našeho tour k vydanému CDčku, kde mimo jiné, kromě Kroměříže 20. listopadu, budeme hrát i v Kutné Hoře, v Děčíně, v Liberci, v Brně.
3: Všechno těšíme se a rádi vás tam všechny uvidíme.
4: Hlavně v Kroměříži, zdravíme Rádio Kroměříž.
2: Ale 20. listopadu.
3: Kdyby se vám chtělo seženem vám vlaky do Děčína, můžete s náma tu tour obět celou klidně, není problém.
1: Já osobně si myslím, že hrajete skvělou muziku, takže ty fanoušci se najdou, ale teď pro ty faninky, které poslouchají a půjdou se podívat na nějaký ten klip kapely Dive in Life, zabuší to srdce, až uvidí Vojtu zpěváka, protože to je takový ten metalový šampon, kde opravdu budou ty srdíčka faninek tlouct o dušu. A nějaký ten hotýlek jim budete muset zařídit. Já si myslím, že výpravy vlaku směr někde Čechy určitě bude. To vám můžu už jenom tiše závidět. Přát vám, ať ty faninky spokojeně po ránu vstávají na další a další koncerty kapely Dive in Life. Jdeme si ale uvést už tu další písničku, kterou si teď pustíme.
3: Písnička, kterou si teď pustíme, je písnička, která otvírala naše předchozí EPčko, to znamená, ti z vás, co nás sledují od začátku, už ji pravděpodobně znají a písnička se jmenuje Who's the Liar?

0: Teď se zeptám tak trošku na ty intimnější kapelní věci. Jak se snášíte v kapele? Protože já už měl takovou ponorku v Motusek, že už jsem musel skončit. Já už zkrátka některé muzikanty nemusím.
1: My se máme velmi rádi.
2: Kromě Míši. Míšu nemáme, no.
1: Ale Míša pomáhá, takže máme rádi, když pomáhá zrovna.
3: Jo, já jako maximálně si sednu do koutu, otevřu si to pivko a to je jako, je ode mě klid, že jo, já jsem jednoduchý člověk.
1: Mě vždycky pomáhá smotat kabel.
2: Jo, Míša motá kabely, tomu jde velice dobře. Sice je motá blbě, ale zase jako nedostatek talentu dohání nadšení.
3: Aspoň se snaží, no. Tak co mám taky jako basák dělat, že?
2: Dun dun, ne? Jako každý basák.
0: Ale Michale, ty to dum dum umíš zahrát, no já jsem trpěl 30 let, takže asi tak nějak. Jdeme si ale pustit další písničku kapely Dive in Life.
1: Tak, teď teda zase zpomalíme, s tím, že tohle je neúplně ploužák, ale je to taky pomalejší věc, s tím, že není to nějak vyloženě úřvaný a jsou tam spíš takový jako party, kde si kytaristi najdou to svoje a můžu tam zaposlouchat do těch krásných melodií, co tam jsou.
2: A je to hrozný podraz, protože jakmile si tam kytarista najde něco, co se mu líbí a pořádně se zaposlouchá, tak zjistí, že to vlastně hraje basa, což je strašný zklamání.
3: Debil.
1: Takže vám přejeme krásný, příjemný poslech písně Waiting for the Fall, neboli Čekání na podzim.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Název další písničky, kterou si pustíme od mých dnešních hostů kapely Dive in Life, vlastně já ani nedokážu vyslovit, protože to musíš vysvětlit.
3: Další písnička je 141100. Je to, ne, jazykola, má takový chyták, protože všechny písničky jsou napsané anglicky, tahle je napsané číslem, ale čte se taky anglicky. A Vojta právě má zajímavý příběh za tím, jak vymýšlel název a vůbec smysl toho songu.
4: Jo, ta písnička odkazuje na to, že když jsem ji psal, když jsem psal ten text, tak jsem přemýšlel, co chci vlastně jako říct, a měl jsem takovou trošku krizičku, takže jsem si spočítal, že i při nejlepší dobré vůli ve chvíli, kdy jsem tu písničku psal, mi zbývá do konce života zhruba 141 100 hodin volného času a každou hodinou se to zkracuje. Takže když tě ten seriál prostě třeba úplně nebaví, tak se na něj, vole, nekoukej, protože pálíš jako čas, který ho už víc nebude. A v podstatě ta myšlenka stojí na tom, že pokud bych za toto trávení volného času nezaplatil, tak to radši nebudu dělat vůbec. Zní to hrozně depresivně, ale ono to je jako v souladu s naší myšlenkou toho, jak se identifikujeme, a je to napsané i na té desce, a to je, že my jsme happy people singing about sad stuff, což znamená, že jsme parta veselých lidí, která zpívá o smutných věcech.
3: A s tím se pojí i vlastně naše vystupování, jo? Když na koncertech, když nás člověk vidí, tak to rozhodně není parta nějakých depkařů, kteří tam stojí a jenom hrajou. Ale je to prostě parta správných volů, kteří si to užijou a jdou do toho naplno.
4: Jo, naše vystupování je velmi vtipný, zejména Míšovo vystupování z autobusu. No, takový ten zpřátel.
2: No, já už posluchačům rokového žvance popřeju jenom příjemný poslech a tu číslovku ti mohu leda závidět. Mně už zbývá jenom pár těch čísílek, ale to nevadí. Příjemný poslech a užijte si to.

0: protože nám čas běsile utíká a my máme už jenom 10 minut do konce, tak pojďme si tuhle tu písničku ve zkratce uvést.
1: Písnička je o existenciální krizi toho, že jsme všichni jenom vteřina v historii vesmíru.

0: Kluci, bylo to s váma super, ale čas neúprosně běží a já se s váma musím rozloučit. Je tady čas na tu poslední písničku, nějaké to rozloučení. Do rockerské žákovské knížky vám dávám všem jedničku s hvězdičkou, kterou si právě zasloužíte jako kapela Dive in Life. Děkuji, kluci.
1: Děkujeme Rádiu Kroměříž za pozvánku a za pořadu Rokový žvanec.
2: Tak jo, Lupo, díky moc, bylo to super, máš to tady krásně zařízené, povídání parádní, ano, hlavně ty chlebíčky byly úžasné.
3: Jo, já doporučuji každý kapele, aby Lupovi napsala, pokud chce propagovat svoji desku, a ani desku napište jenom kvůli těm chlebíčkům.
0: Jo, přesně tak, já tady budu živit celou republiku, všechny kapely. Ne, je to o žvanění a musíme se rozloučit, takže ta poslední písnička dnešního podvečera má název jaký?
3: Poslední písnička, Worst Enemy, paměť je svině, protože je milosrdná a zásadně si pamatuješ jenom ty hezký věci, takže když se pak dívám okolo sebe, jak někteří přátelé mají tendenci si myslet, že ta jejich bývalka nebyla až taková škaredá osoba a že by jí třeba napsali znova, tak vždycky je potřeba je trošku profackovat, aby se probrali a vzpomněli si na všechny ty věci, co se děli opravdu.
0: Taková deprese nakonec, to se nesluší, řekni těm holkám, že je miluješ, ty faninky, že zbožňuješ a tak dále.
3: Ne, faninky máme rádi samozřejmě, my jsme teda tady jako, jak to je, tři ženatý, nebo čtyři ženatý, už tři ženatý, ty máš jenom štěně, ty jsi ještě neoženil.
2: Tři ženatý, dva s dětma, jeden se štěnětem a, no. A jenom ty jsi zatím bez prstínku.
1: Já jsem taky bez prstínku.
2: A máš štěně.
3: Ale máš štěně, ale já budu mít jaký brzy štěně. A teď ty vole, jsem to slíbil do rádia, to je prčicí.
0: Tak popředujeme jenom krásnou, bezbolestnou noc, mějte se krásně, čau čau.
1: Díky a mějte se fanfárově.
2: Mějte se, díky moc, čau.
3: Zdravíme posluchače, ahoj.
1: Sledujte nás na Instagramu, Facebooku, poslouchejte na Spotify, YouTube, Apple Music.
3: Kromě LinkedInu a Pornhubu jsme všude. Víš, jak zní dobrý sex, Lupo, ne? Jako když se holka v žabkách snaží doběhnout autobus.
0: Čau.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž spouští rezervace svatebních termínů na rok 2027. Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion a kroměřížský dorost porazil Spartu Brno.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská matrika začne od 2. listopadu přijímat rezervace termínu svatebních obřadů na rok 2027. Snoubenci si budou moci vybrat celkem z 33 sobot. Rezervaci lze vyřídit osobně na matrice v budově radnice nebo telefonicky. Svatební obřady se budou konat také v dalších místech, například v arcibiskupském zámku, podzámecké zahradě nebo v Květné zahradě.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Nový zimní stadion v Uherském Hradišti o víkendu poprvé přivítal sportovce i veřejnost. Místní hokejisté si zahráli první domácí zápasy a stadion nabízí 2 ledové plochy. Stadion přišel na zhruba 447 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice od 1. ledna 2027 umožní drobným podnikatelům a firmám zapojit se do městského systému sběru odpadu. Podmínkou bude písemná smlouva a úhrada podle schváleného ceníku. Služba bude zahrnovat například směsný komunální odpad, papír, plasty, nápojové kartony a sklo. Podnikatelé ale budou moci systém využívat jen na základě uzavřené smlouvy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Starší dorostenci Hanácké Slávie Kroměříž v sobotu porazili na domácím hřišti Spartu Brno 3-0. Kroměříži rozhodli o vítězství postupně ve všech 3 třetinách zápasu a připsali si další body do soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Na Slovácku vrcholí vinobraní, úroda bude kvůli suchu menší. A zlínské florbalistky porazily Brno.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Práce se týkají úseku od křižovatky s náměstím Míru až po křižovatku s ulicí Třebíského. Součástí rekonstrukce bude odstranění starých vrstev, položení nového chodníku a úprava obrub. Oprava má být dokončena do konce letošního roku a vyjde zhruba na 3 800 000 korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Na Slovácku vrcholí letošní vinobraní. Vinaři letos sklízí kvůli vysokým teplotám a suchu výrazně méně hroznů. Podle údajů svazu vinařů může být letošní úroda v průměru o 30 až 40% nižší než obvykle. Na první ochutnávky mladých vínci ale jejich milovníci ještě musí počkat.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice na podzim plánují vysadit 70 stromů. Více o tom tisková mluvčí města Luhačovic Hana Srncová.
2: Luhačovice plánují ještě letos na podzim vysadit 72 stromů. Zastupitelé na výsadbu schválili 860 tisíc korun. Masarykově ulici přibudou 4 lípy srdčité a 21 ambroní západních, které na podzim zaujmou výraznými barvami listů. U nové lávky v družstevní ulici je navržen javor mléč. Zahradní čtvrť doplní 32 okrasných třešní ptačích a pás kvetoucích keřů s levandulí. V Solné ulici u městské plovárny a parku parkovacího domu město plánuje 14 dřezovců trojtrných. Výběr stromů i vhodných míst město konzultovalo s odborníky. Důležitá bude také příprava půdy, aby měly kořeny dostatek prostoru vody a vzduchu. Na první etapu chce město navázat další výsadbou.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalistky Zlína si připsali první ligové vítězství. Ve čtvrtém kole první ligy porazili doma brněnské Gullivers 6-4 a získali důležité 3 body. Zápas rozhodla především první třetina, po které Zlín vedl o několik branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž.
1: Ahoj, tady Romča. Představte si, že jdete po ulici a najednou ucítíte vůni. A během jedné vteřiny jste někde úplně jinde. V kuchyni u babičky, na dovolené, ve škole, nebo vedle člověka, na kterého jste už roky nemysleli. Jak je možné, že jeden obyčejný pach dokáže otevřít dveře do minulosti rychleji než fotografie? Čich má totiž velmi blízké spojení s oblastmi mozku, které souvisejí s emocemi a pamětí. A právě proto bývají vzpomínky vyvolané vůní často překvapivě živé. Vůně nehraje roli jen v tom, co si pamatujeme. Může ovlivnit i to, jak vnímáme lidi kolem sebe. A teď nemyslím parfém za 3000. Myslím člověka samotného, protože každý z nás má svůj vlastní tělesný pach. Jeho složení ovlivňuje řada faktorů a výzkum ukazuje, že tělesný pach může ovlivnit sociální vnímání i partnerskou přitažlivost. Takže ano, může se stát, že nám někdo voní a vůbec neumíme vysvětlit proč. A teď trochu provokace. Možná jsme někdy přesvědčeni, že nás dostal jeho úsměv, oči nebo hlas. A náš nos si mezi tím potichu říká svoje. A ne, neznamená to, že máme v nose zabudovaný seznam ideálních partnerů. Výzkum kolem takzvaných feromonů u lidí je mnohem složitější a některé populární teorie zdaleka nejsou tak jednoznačné, jak se občas tvrdí. Ale jedna věc je opravdu zajímavá. Vůně dokáže změnit náš pocit z člověka, místa nebo okamžiku, aniž bychom si toho museli vědomě všimnout. A možná právě proto některé vůně milujeme. A jiné bychom nejraději poslali na druhý konec republiky. Tak si to někdy zkuste. Až ucítíte vůni, která vás někam okamžitě přenese, nezastavujte se jen u toho, jestli vám voní. Zkuste si říct, kam mě právě vrátila, kdo tam byl, co se tehdy dělo a hlavně, jaký pocit se objevil jako první. A teď mě zajímá něco od vás. Která vůně vás dokáže během pár vteřin vrátit do nějakého místa, období nebo ke konkrétnímu člověku? Napište mi na Facebook Rádia Kroměříž. Třeba zjistíme, že některé vůně máme v hlavě uložené mnohem hlouběji, než jsme si mysleli. Krásný den.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž spouští rezervace svatebních termínů na rok 2027. Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion a kroměřížský dorost porazil Spartu Brno.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská matrika začne od 2. listopadu přijímat rezervace termínu svatebních obřadů na rok 2027. Snoubenci si budou moci vybrat celkem z 33 sobot. Rezervaci lze vyřídit osobně na matrice v budově radnice nebo telefonicky. Svatební obřady se budou konat také v dalších místech, například v arcibiskupském zámku, podzámecké zahradě nebo v Květné zahradě.
0: Uhersko Hradišťsko.
1: Nový zimní stadion v Uherském Hradišti o víkendu poprvé přivítal sportovce i veřejnost. Místní hokejisté si zahráli první domácí zápasy a stadion nabízí 2 ledové plochy. Stadion přišel na zhruba 447 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice od 1. ledna 2027 umožní drobným podnikatelům a firmám zapojit se do městského systému sběru odpadu. Podmínkou bude písemná smlouva a úhrada podle schváleného ceníku. Služba bude zahrnovat například směsný komunální odpad, papír, plasty, nápojové kartony a sklo. Podnikatelé ale budou moci systém využívat jen na základě uzavřené smlouvy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Starší dorostenci hanácké Slávie Kroměříž v sobotu porazili na domácím hřišti Spartu Brno 3-0. Kroměříži rozhodli o vítězství postupně ve všech 3 třetinách zápasu a připsali si další body do soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je na světě nejpopulárnější? Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Nejpopulárnějším nápojem je čaj. Co se týká jídla, tak nejpopulárnější je pizza. Banán je nejpopulárnějším ovocem. Když zajdeme do fast foodu, volba je jasná, je to burger. Mezi sladkostmi je nejpopulárnější čokoláda. Další kategorií jsou mazlíčci. Tady kraluje pes. Která barva na světě je nejpopulárnější? Modrá. Kam na prázdniny? Nejpopulárnější destinací je Paříž. Který druh hudby je nejpopulárnější na světě? Je to pop. Angličtina je jasnou volbou pro nejpopulárnější jazyk. Mezi květinami je jasnou volbou královna květin růže. A nejpopulárnějším svátkem na světě jsou Vánoce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Na Slovácku vrcholí vinobraní, úroda bude kvůli suchu menší. A zlínské florbalistky porazily Brno.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Práce se týkají úseku od křižovatky s náměstím Míru až po křižovatku s ulicí Třebíského. Součástí rekonstrukce bude odstranění starých vrstev, položení nového chodníku a úprava obrub. Oprava má být dokončena do konce letošního roku a vyjde zhruba na 3 800 000 korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Na Slovácku vrcholí letošní vinobraní. Vinaři letos sklízí kvůli vysokým teplotám a suchu výrazně méně hroznů. Podle údajů svazu vinařů může být letošní úroda v průměru o 30 až 40% nižší než obvykle. Na první ochutnávky mladých vínci ale jejich milovníci ještě musí počkat.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice na podzim plánují vysadit 70 stromů. Více o tom tisková mluvčí města Luhačovic Hana Srncová.
2: Luhačovice plánují ještě letos na podzim vysadit 72 stromů. Zastupitelé na výsadbu schválili 860 tisíc korun. Masarykově ulici přibudou 4 lípy srdčité a 21 ambroní západních, které na podzim zaujmou výraznými barvami listů. U nové lávky v družstevní ulici je navržen javor mléč. Zahradní čtvrť doplní 32 okrasných třešní ptačích a pás kvetoucích keřů s levandulí. V Solné ulici u městské plovárny a parku domu město plánuje 14 dřezovců trojtrných. Výběr stromů i vhodných míst město konzultovalo s odborníky. Důležitá bude také příprava půdy, aby měly kořeny dostatek prostoru, vody a vzduchu. Na první etapu chce město navázat další výsadbou.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalistky Zlína si připsali první ligové vítězství. Ve čtvrtém kole první ligy porazili doma brněnské Gullivers 6-4 a získali důležité 3 body. Zápas rozhodla především první třetina, po které Zlín vedl o několik branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: V kapse rozmáčí.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž spouští rezervace svatebních termínů na rok 2027. Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion a kroměřížský dorost porazil Spartu Brno.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská matrika začne od 2. listopadu přijímat rezervace termínu svatebních obřadů na rok 2027. Snoubenci si budou moci vybrat celkem z 33 sobot. Rezervaci lze vyřídit osobně na matrice v budově radnice nebo telefonicky. Svatební obřady se budou konat také v dalších místech, například v arcibiskupském zámku, podzámecké zahradě nebo v Květné zahradě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Nový zimní stadion v Uherském Hradišti o víkendu poprvé přivítal sportovce i veřejnost. Místní hokejisté si zahráli první domácí zápasy a stadion nabízí 2 ledové plochy. Stadion přišel na zhruba 447 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice od 1. ledna 2027 umožní drobným podnikatelům a firmám zapojit se do městského systému sběru odpadu. Podmínkou bude písemná smlouva a úhrada podle schváleného ceníku. Služba bude zahrnovat například směsný komunální odpad, papír, plasty, nápojové kartony a sklo. Podnikatelé ale budou moci systém využívat jen na základě uzavřené smlouvy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Starší dorostenci hanácké Slávie Kroměříž v sobotu porazili na domácím hřišti Spartu Brno 3-0. Kroměříští rozhodli o vítězství postupně ve všech 3 třetinách zápasu a připsali si další body do soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.